To boli tam z tej strany Dunaja, Ej1 Hájek, Na tom sviete nic stáleho a Ty si myslíš, zborové piesne Bohuslava Martinu. V podaní solistov a Akadémie für Alte Musik Berlin teraz zaznie Capriccio F-dur Jana Dismasa Zelenku z roku 1718.

Akadémia starej hudby Berlín predniesla Capriccio F-dur Jana Dismasa Zelenku. Pokračujeme tromi sonátami Domenica Scarlattiho D-dur, A-dur a D-dur. Predstaví sa klaviristka Claire Huangxi na zázname z roku 2014.